0: Marku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Vidíš, co zase ješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: dostat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
3: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: Fajn. Vždycky hot.

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop. Stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
3: Right, babe.
1: Fine.

0: než to bude všude.
1: Hity začínají tady.
0: Fajn.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený.

0: vědět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj Fajn Job
0: na tebe čeká právě teď.
1: Na fajnradio.cz.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.
3: I've been waiting all night for you to tell me what you want. Tell me that you need.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBronze.
7: It's Olivia Rodrigo.
2: Dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
8: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
1: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
9: Čau, tady Sofian.
10: Ahoj, já jsem Pam Rabbit.
1: Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
2: Od pondělí do čtvrtka.
1: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?

0: dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
0: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
2: Tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
3: Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy?
4: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: Největší hity každý den. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Fajn rádio. Léto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správný vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na párty, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh. Fajn.
2: Oh yeah.
0: Vždycky fresh.
1: Let's go. Fajn.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.

čau lidi, v 7 hodin přesně otvíráme neděli při Fajn Weekendu. Zase jako vždycky start s mých show, to prostě musí být a nesmí to při Fajn Weekendu chybět. No jen tak to chybět nebude, nebojte. No my dneska si dáme například přehled dnešního dne. Jednoduše, co je dneska vůbec za den. Řekla bych, že je to střední. Dny bývají i horší, že se vlastně nic nestalo, nestane, no ale zároveň i lepší. Je to takový střední den, jednoduše chillová neděle, ale o tom až za chvilku. Do té doby třeba Damiano David, Tyler, Nino Jessich, Talk to Me, nebo teď už Fastboy, Movie, Sophie and the Giants, Last Summer, léto je tady.

Já doufám, že jsme vám díky tady tomu songu zachránili vaši lásku k songům. A třeba zachráním i vaši lásku třeba k Rolling Stones, protože oni vznikli před 64 lety. Bohužel songy úplně od Rolling Stones tady nemáme, ale to nevadí. To neznamená, že vy nemůžete si vzít Spotify, Apple Music nebo i jakoukoliv jinou aplikaci nebo i třeba jenom YouTube a pustit si nějakou songu od Rolling Stones. Máte plně otevřený dveře. No ale dnešní den je výjimečný i tím, že vlastně není žádný mezinárodní ani světový den, což je neskutečný. Takovýhle dní v roce je, myslím, že jsem našla plus minus 2-3 dny, kdy opravdu nic jako není. No a to je dnešek. Ale dle mého názoru je to absolutní ideál. A to víte proč? Protože v neděli se nemá nic dělat. Jedno

jednoduše jenom chillovat. To znamená, odpočíňte si, užijte si dnešek, ať už to třeba v práci jako já, to neznamená, že díky songům si nemůžete vyčistit hlavu, nebo třeba jedete na dovčů, no tak to je úplně značka ideál. Teďkon ale už další song Gufrau Marie April, jejich Nezvládám na Fajnu.

0: Break My Heart. Song, který dojíždí v 7.20 u nás při Fine Weekendu s Míšou. A já doufám, že jste ready na další banger. Zimní hry, olympiáda, to je téma, který už je docela za náma. To si budeme, nejenom že je léto, ale celkově prostě už je to trošičku out. Ale tenhle song, který se proslavil právě díky zimním hrám, absolutně out není. Pink Panthers, Zara Larsson, jejich Stateside. Jestli se vám nelíbí, tak si ho opuste znova s náma na Fajnu za chvilku.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen to,

Lauren Wolf. No stress, a já doufám, že ani vy se nestresujete u nás na Fajnu, no ale je jeden týpek Čech, který se hodně stresoval. Nebo já věřím, že ve chvíli, kdy prováděl tuhle aktivitu, tak se opravdu nestresoval, protože on jel v Chorvatsku 245 km za hodinu. Dostal za to dokonce i krásnou pokutu, a to 48 tisíc korun. Bylo to teda 2000 euro, tohle to je jakoby přeložený nebo převedený, chápeme se. No ale proč? Já chápu, že jsou lidi nadovolený, že si chtějí užívat, že to berou jinak, ale jako je úplně jedno, jestli jedete prostě v Česku na dálnici 250 kiláků za hodinu, v Chorvatsku, v Itálii, je to vlastně úplně jedno. Mám pocit, že jenom v Německu mají dálnice, které jsou jako neomezený, ale i tak si myslím, že kdyby se to tam jako rozjeli, že by z toho mohl být nějaký problém, minimálně třeba autonehoda. Ale jediný, co jsem se v tom článku jako nedočetla, který to byl politik nebo youtuber?

0: sa David Guetta, Sad Girls. U nás při Fajn víkendu s Míšou. A za chvilku královna Edenu Eva Farna, její Perpetuum mobile. Už jsem potkala lidi, kteří mi řekli, že tahle písnička je ohraná. Jednoduše tady v tu chvíli už ji slyšíte všude. V rádích. Na Spotify si ji často lidi pouští. Na Apple Music. Nebo celkově úplně kdekoliv. No ale vzhledem k tomu, že posloucháte náš Fajn, tak vás pořád baví. A my si dáme tenhle banger celý už za chvilku.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Are you ready for this?
1: Jsme Fajn, jsme Fajn.
3: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
4: Please welcome
1: One Republic.
4: One Republic.
5: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
6: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
7: Hey, I'm Gracie DeBrons.
8: It's Olivia Rodrigo.
9: Hi, we're Blackpink.
10: Welcome to the show.
11: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
12: Vždycky, ho?
11: Vždycky.

0: she's a parat.
1: Το νέιλεψι σε stream.
0: Το νέιλεψι.

Dracula. 7.52. U nás při Fajn víkendu s Míšou. A pojďme se podívat na obrovský téma, který rozebíráme strašně často, a to je bydlení. Prostě v Česku hruza. Zdražuje rychleji než u většině jiných států v Evropě. Jednoduše u nás je to prostě naprosto strašný. Ceny bytů a celkově nájmu a všeho zdražily o 158% od roku 2010, což je neskutečný číslo. Vždycky se to musí dělat plus minus za tu dekádu 15-16 let, aby jsme trošku viděli ten rozdíl, ale prostě je to opravdu špatný. Taky se říká, že mzdy si se taky rostou, ale prostě pomalu, no, a na to bydlení už pomalu není. Je hrozně hezký, že se všude řeší různé věci, no, ale tohle to nikdo neřeší. To, že já jsem platila před těma 4 rokama nějakých plus minus 8-7 tisíc za pokoj tady v Praze jako studentka, teď už platím skoro 12, to je asi všem jedno, to je vlastně prakticky neuvěřitelný, že takhle narostlo. A pozor, za ten stejný pokoj, to není, že bych měla 3 jiný, ale prostě takhle to narostlo, protože prostě inflace, každý rok to poslouchám, naštěstí teda já se stěhuju, doufám, že i vy se stěhujete, jestli máte takovýhle domácí, a doufám, že máte možnost mít malinko levnější bydlení, jestli ne, tak vám posílám sílu a doufám, že konečně s tím někdo něco udělá. Já minimálně udělám něco s vaší náladou. Za chvilku Hurts nebo Purple Disco Machine, teďkon už Olivia Rodrigo, její Drop Dead u nás na Fajnu.

ξύπνε ως του. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn. Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: právě teď na fajnradio.cz.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
0: Fajn. Vždycky hot.

Dobré ráno, čau lidi, 8 hodin, 2 minuty, ideální čas na odstartování naší další společné hoďky. Já doufám, že jste plně ready, protože to bude hoďka plná bizárků, kde co, jak, proč se stalo a většina lidí si řekne, sakra, proč se to děje, startuje právě teď. Já doufám, že jestli jste na cestě na dovolenou, tak se máte dobře, užíváte si naše songy i moje skvělý keci. No a my můžeme začít, teďkon už. Annie Marie, Rockabye, u nás na Fajnu.

René Rex Orange County, jejich Love Me Not. V 8.11 při Fine Weekendu s Míšou. A my se společně dáme menší, řekněme, připomenutí, nebo by se to dokonce dalo nazvat i radu, /tip. Ve chvíli, když jdete do kina, třeba se svojí polovičkou, kamarádkou, je to úplně jedno. Tak například já jsem člověk, který si vždycky sedne úplně dozadu. Prostě musím dozadu, aby prostě to bylo nejlepší, nejlepší všechno. No ale ukázalo se, že to není úplně pravda. Protože prej kina se jako kalibrujou a nastavujou, aby nejlepší zvuk byl plus minus uprostřed. To znamená, jestli chcete mít právě vše nej, tak byste si měli sednout do prostředka prostřední řady. Opravdu, čím víc ve prostřed budete, tím by to mělo být lepší. No ale zase, občas je prostě hrozně divný pocit, když někdo kouká za váma. Já si zatím stojím, že když prostě nesedím úplně vzadu a vím, že za mnou ještě někdo je, teď občas tam je něco jako špitné, tak to je prostě nepříjemný. No. Asi snad na to máte lepší názory než já. Každopádně teďkon si dáme nějaký naše super.

Seven the Wine Rounds, Out Role Model. Pro lepší ráno u nás na Fajnu, hlavně při víkendu s Míšou. A my si společně za chvilku dáme menší pozor před vedrama. No ale do té doby super bangry. Za chvilku Lady Gaga, její The Dance. Nebo Leony, Don't Worry, jednoduše. Tyhle super songy. Už za chvilku společně se mnou na Fajnu.

0: největší hudební hvězdy.
1: I'm Pink Panthers.
2: Hey, it's Noah Kahan.
3: Hey, it's Ella Langley.
0: Sleduj Fajn.
4: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
5: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
6: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Back to the hits.

Lady Gaga, její The Dead Dance. Pro lepší ráno na fajnu. A pro lepší orientaci ve vedrech v Barceloně zavedli super věc. Minimálně, co se týče zdravotních důvodů, tak je to opravdu banger, protože oni zavedli chytrý náramky proti vedrům. Jednoduše, když ten náramek pozná, že třeba vaše tělo ty vedra úplně nezvládá, je to spíš právě pro třeba důchodce, kteří bydlí sami, no tak třeba ve chvíli, kdyby, já nevím, vám přestalo fungovat srdce, to jsou opravdu už jako extrémy, ale kdyby se to stalo, tak ten náramek upozorní právě zaměstnance nemocnice a může vám zavolat záchranku. Já jsem slyšela, že tohleto existuje i formou třeba chytrých hodinek, že se to tam můžete nastavit. Jenže mně přijde, že třeba by se mohla stát i chyba a jen tak se zavolá sanitka ve chvíli, kdyby to nebylo potřeba. Jako tak je takhle lepší, když se zavolá třeba dvakrát, než když kdyby nepřijela ani jednou. Jo, chápu, že občas třeba zaměstnanci nemocnice můžou být vkruzelí, že prostě přijeli někam, kde to není potřeba, no ale furt je lepší, když vyjedou, než aby, nedej bože, se někomu něco stalo ještě horšího. No ale co se vám vždycky stane skvělýho, tak je vaše nálada, když posloucháte songy fajnu. Za chvilku Miles Smith nebo Calvin Harris, ale teďkon Khalid, Tied Up u nás na fajnu.

0: so nice. Miles Smith je on Nice to meet you u nás na Fajnu. A za chvilku budeme s Ray hledat jejího manžela. Já jsem zvědavá, jestli tenhle banger budeme hrát i ve chvíli, když už ho najde. Ale to uvidíme, na to si budeme muset počkat a na tady tu songu taky, ale nebojte. Ta bude dřív, než si Ray najde svýho manžela.
1: Fajn víkend s Míšou. Fajn.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
3: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
4: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
5: Music. Fajn.

0: Your husband is coming.
1: Reyej, where's my husband? Pro lepší dopoledne na Fajnu. A my se společně podíváme na ceny. Ale ne na žádný výherní nebo něco takového, ale na ceny pití na mistrovství světa, protože většinou lidí to překvapilo. Například blbá láhev vody stojí $7, neboli 150 korun za láhev vody. Já vždycky, když ta voda není ve slavě, tak mám problém jí koupit. A to i s bublinkama. A představa, že platím 150 korun za vodu, jakože wow. A třeba taková kola, 190 korun. Neuvěřitelný. Samozřejmě, když prostě máte žízeň nebo prostě potřebujete se napít, tak je to jediná možnost, ale vydělávat zrovna na takovýchhle věcech, no neuvěřitelný. Hlavně většinou ty stadiony jsou dělaný tak, že prostě si tam tu vodu nenatočíte nebo ani nevezmete, protože prostě nemůžete přes tu bezpečnostní kontrolu s ní přejít. No ale pak bohužel budete muset utrácet anebo se napít teplý vody někde třeba na záchodech. Je to komplikovaný, je to nepříjemný, ale co je vždycky hot a vždycky fresh, tak jsou naše songy. Za chvilku Alex Warren nebo teďkon Harry Styles, Dance No More na Fajnu.

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělý mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Věsku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Fajn. Vždycky hot.

0: dopoledne. Čau lidi, 9 hodin přesně, start naší třetí společný hoďky je absolutně ready. Já doufám, že i vy jste ready. Jestli pořád ještě ne, dneska je všechno odpuštěno. Je neděle od slova nedělat. Jestli něco děláte, ať už v práci, nebo třeba jedete na dovolenou. Závidím, upřímně. Já jsem v práci, ale já třeba svoji práci miluju. A jestli třeba váš job není úplně takový ten dream job, nevadí. Já vám odvedu ty myšlenky, jo, díky songu, díky nějaký super tématům. No, je toho prostě hodně, teďkon bude hoďka bulváru, bizáru, no jednoduše slavný osobnosti taky dělají kraviny. No a jaký, to si řekneme za chvilku, nebo taky novinku o Ariane Grande, je toho strašně moc. No ale do té doby nějaký songy.
1: Fajn víkend.
0: No ty boji Sam Smith, jejich la, la, la. Dejte si tenhle banger společně s náma, stojí za to.

lepší dopoledne u nás při Fajn víkendu s Míšou v 9 hodin a 11 minut. No a krásný téma, který věřím, že většina z vás bude mít i hrozně ráda, i Ariana Grande. Jenom malinko deep, protože ona poslala vzkaz influencerce, která jí roky napodobuje. Možná jste o tom slyšeli, možná ne, ale existuje influencerka, jmenuje se Paige a ona točí TikToky, videa nebo cokoliv. No a právě se tam stylizuje do Ariany Grande, jenom je to menší problém. Z začátku to byla stylizace, jednoduše máte rád nějakého zpěváka, zpěvačku, interpreta, influencera, je to jedno, tak se do něj stylizujete, jednoduše oblíkáte se, malujete se jako on, ona. No ale Paige už je trošičku větší extrém, protože ona opravdu si nechala udělat i plastický operace, aby vypadala jako Ariana Grande a to už není good. Ariana o tom ví a několikrát jí poslala různý vzkazy, snaží se jí trošičku v tom jako zabránit a já se absolutně nedivím, protože každej máme svoji osobnost, každej jsme krásnej, tohle Ariana říká už několik let od té doby, co právě Paige objevila a platí to i pro vás. Všichni chápeme, že prostě všichni jsme jiní. Jo, jsou lidi, kteří jsou třeba mainstreamově hezčí, jsou lidi, kteří třeba tolik ne, ale to neznamená, že nemáte skvělou osobnost a svoji vlastní krásu. Jedinečnost je vždycky důležitější. Tohle říká nejenom Ariana Grande, ale i pro vás je to menší reminder. Kašlete na to, když to absolutně nestojí. Co to stojí, tak jsou naše songy. Za chvilu Adela nebo Måneskin, nebo teďkon už Ariana Grande, Break Free u nás na Fajnu.

0: Måneskin.
1: Begging you.
0: Song Begging. Pro lepší dopoledne u nás na Fajnu v 9.23. Ale samozřejmě to není ten jediný song, který tady máme. V našem playlistu třeba Beverexa, Faithless, New Religion. Nebo za chvilku Zendaya. No ale ne teda songama, my si o ní něco řekneme, no ale o tom až za chvilku.
2: Fajn Radio. Léto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
1: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Skonto
2: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
4: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

společná Taylor Swift, její Oplight. A my společně se podíváme na Zendayu, která stihla neskutečný módní rekord. Ráno byla v Paříži, večer v Londýně, kde předvedla úplně stejný šaty. Dokonce měla na sobě i šperky z 88 karáty diamantů. To, že Zendaya je občas nad člověk, to podle mě většina z vás ví, to prostě toho stíhá hodně, je u toho vždycky nádherná, umí všechno, no prostě, co na to víc říct, je to modelka, herečka, zpěvačka, prostě neuvěřitelný člověk, no ale taky prostě se umí jednoduše rychle přemysťovat. Ano, existuje letadlo, dobrý, to jako všichni známe, existuje toho strašně moc. No ale zrovna dle mého názoru Zendaya je neskutečný člověk. Já osobně, co se týče Zendaya, tak se těším na novýho Spidermana, jako sorry not sorry, konečně budeme mít další díl. No a vy se taky můžete těšit na další songy. Za chvilku Alessi Cara, nebo teďkon Luis Capaldi, Survive u nás na Fajnu.

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack.

0: Alicia Carrasco, Girl to You Beautiful. No scars, při Fajn Víkendu s Míšou v 9 hodin a 40 minut. A za chvilku se podíváme, kde, co, jak, proč vyjde. No ale to až za chvilku. Do té doby samozřejmě to musíme rozjet s dalšíma songama. Třeba David Guetta, tedy svým Tom Zenai, Gone Gone Gone, nebo Bella Kay. I love it, I love it, I love it. A co my? I love it. Všechny songy, které tady hrajeme. To znamená za chvilku tohle všechno u nás na Fajnu.
1: Fajn Víkend s Míšou.
2: Fajn.
3: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
4: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
5: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
6: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
7: Trafíte se?
8: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Bella Kay. I love it, I love it, I love it, neskutečný banger pro zpříjemnění neděle. A pojďme se podívat na ty největší hudební novinky. No ale ne na songy, to tady slyšíte s každým, prostě kam něco pustí a ježiš, novinka. Ano, to všichni známe. No ale co takhle hudební nabitý léto. Jednoduše v létě vychází super songy, super alba a další věci, dokonce i od nových hvězd, ale i těch starých. Teď nemyslím, že by ty lidi reálně byli starý, ale třeba taková Charlie XCX vydá novinku, nebo pozor, Ariana Grande, o ní už jsme se dneska bavili, no ale že Ariana Grande zase něco vydá, je pro mě třeba obrovský wow. Ano, jednou za čas má třeba nový album, nový songy, no ale na rovinu, mně přijde, že i když Ariana Grande vydá něco novýho, tak už to prostě není takovej banger, jako si to pamatuju. Možná je to tím, že to pro mě byla třeba spíš zpěvačka z mládí, než bych po teď úplně byla její fanoušek, ale prostě už mi přijde, že to není tak super, jako to bývalo. Ale zase je se můj názor a samozřejmě každý na to může mít svůj. A teďkon si dáme super songy, které jsou vždycky fresh. A právě jedna starší, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beast, anebo Giant Rocks, Want It Back na fajnu.

0: hráme taky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se do...

0: Sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj fajn job
0: na tebe čeká právě teď.
1: Na fajnradio.cz. Poslouchej Fajn online
0: přes webovky fajnradio.cz.
1: Fajn. Vždycky hot.

Fine Weekend s Míšou. Fine. Dobrý dobo, čau lidi, v 10 hodin a 1 minutu startujem naší poslední dnešní společnou hoďku, neboli čtvrtou na Fine Weekendu s Míšou. Já doufám, že jste ready a že už konečně jste vstali. Jestli ne, já vám to odpouštím, buďte v klidu. Věřím, že ženská logika už za chvilku vás probere, ale do té doby třeba například Coldplay, Tiny, nebo teď už Imagine Dragons, Song Demons na Fineu.

0: prosím z Brna Boy, nebo třeba Tiny, jejich výprej u nás na Fajnu a jdeme na ženskou logiku. Každá žena potřebuje k životu něco. Je jedna, která si ráda dělá nehty. Další potřebuje telefon. Pak jsou třeba ženy, které potřebují hlavně jídlo. No ale je jedna jediná věc, která spojuje úplně všechny ženy. Jednoduše my potřebujeme samozřejmě lásku.
1: Sleduj nás na Instagramu, na TikToku. My budeme sledovat tebe.

0: Tiesto, jeho do business u nás na Fajnu a za chvilku. Třeba Caitlin Aragon, Iran, song pro lepší dopoledne. Konečně je dopoledne, jestli to nevíte, i když je víkend, v 9 ráno prostě začíná dopoledne za každou cenu. Pro někoho je to v 11, pro někoho je to v 10, ale oficiálně je to 9 hodin ráno. I když z té postele nevylezete, i tak už je dopoledne. A za chvilku poslední fakt dne při Fajn víkendu s Míšou.
1: To nejlepší

0: fajn. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla práv v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur, unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet.

Beautiful Life. 10:33 u nás při Fajn víkendu s Míšou. A já doufám, že jste ready na poslední zprávu dnešního Fajn víkendu s Míšou. Podle všeho by prej školka měla trvat o rok díl. Jenom malinko jinak, než to zní. Prej ministr školství plánuje prodloužit povinný předškolní vzdělání z 1 na 2 roky. Namísto 5 let by se tak děti začaly vzdělávat už o rok dřív. Tohle to je teda titulek, jak to nakonec bude, to samozřejmě uvidíme. Já jedinou věc, kterou si pamatuju, když jsem byla ještě ve školce a měli jsme tam různý kurzy, třeba angličtiny nebo něčeho takového, tak mě to jako hrozně bavilo. Jo? Dělali jsme tam různý blbůstky, učili jsme se zvířátka, barvičky, no ale vlastně mi to toho za stolik nedalo. Protože většinou to fakt vypadalo stylem, že jsme se naučili základní slovíčka, což je fajn, je super. Jako děti takhle vzdělávat, pomáhat jim a tak dále, ale zároveň vlastně tolik mi toho nedalo. Na druhou stranu, já jsem do školky chodila před kolika? Před 20 lety, jakoby taky se to už malinko změnilo. No ale například se vám vždycky může zlepšit náladu, den a cokoliv dalšího, tak jsou naše songy. Za chvilku Olivia Rodrigo, nebo teďkon Kelin, Sofian Mešmeš i Pistácie na Fajnu.

0: Neskutečná Olivia Rodrigo, její Stupid Song. A za chvilku na fajnu, královna Edenu. Eva Farná, její Perpetuum mobile. Song, který pro někoho už může být otravný, ale vzhledem k tomu, že posloucháte fajn, tak pro vás 100% ne. A za chvilku se dáme úplně celý u nás na fajnu.
1: Fajn víkend s Míšou. Fajn. Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bistra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka CZ.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

Eva Farná. Její perpetuum mobile. V 10.51 na Fajnu. Chci ho znova pustit, už ne. Což nám hlásí konec Fajn víkendu s Míšou. Byly to super 4 hoďky, teď už Kuba a taky jeho Fajn víkend 3 hoďky před váma. Buďte na něj ready, vždycky hot, vždycky fresh, můj super kolega. No a my se slyšíme zítra od 17 do 8. Tak ahoj.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít něj ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz. Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Čus, čus, čus, kámoči, máme 11 hodin, 2 minutky, což znamená jediný, začíná nám naše 3 společné hodinky u nás na Fajnu. Za chvíli si řekneme něco o pánovi, co má nejmenší intimní partie na světě, nebo alespoň to o sobě tvrdí, takže určitě poslouchejte dál, ale ještě předtím, Nico Santos, Ray of Light, u nás na Fajnu.

Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind, to nám právě dohrává na Fajnu. Máme 11 hodin, 10 minut. A my se teďka mrkneme na to, jak si jeden konkrétní Američan poradí s tím, že má mikrointimní partie. Američan Michael Phillips tvrdí, že jeho intimní partie měří necelý centimetr a způsobuje mu to zdravotní komplikace, včetně problémů při močení a tak dále. Vyzval, ale to opravdový bizar vzniká až u toho, když vyzval celý svět, aby někdo dokázal, že má někdo jiný menší intimní partie než on. Takže jestli máte nějakého kámoše, co chce být slavný, ale tak nějak neví jak na to, tohle je ideální příležitost, aby zazářil. Nicméně pro našeho nešťastný Američana je to dobrá zpráva, protože má hodný spoluobčany, který vytvořili sbírku, aby mu s tímhle problémem někdo odborně pomohl. Takže půjde na operaci, kde mu to chirurgicky spraví. A to bych řekl, že je fajn. Je hezký vidět, že se máme na tom světě pořád rádi. A teďka už stále lefty, Boston.

Miley Cyrus, AJ Reid, tahle holka ušla dlouhou cestu od té doby, co byla Hannah Montana. A my se za chvilku řekneme příběh pána z Francie, který došel do nemocnice s tím, že potřebuje pomoc, protože měl granát zaražený v konečníku, takže ať o tohle rozhodně nepřijdete, zůstaňte nalezený a poslouchejte dál. A mezi tím za chvíli Tame Impala a Jenny Dracula. Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
10: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandy. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.

Zed a Fox, Clarity, to dohrává u nás na Fajnu právě teď. Máme 11 hodin a 29 minut, za chviličku máme přesně půl dvanáctý. A teďka příběh z Francie, který kdyby nebyl pravda, tak si budeme myslet, že je to z B-čkový komedie. Do nemocnice v Toulouse dorazil 24letý muž s dělostřeleckým granátem z první světové války v konečníku. Lékaři samozřejmě nejdřív řešili, jestli je v pohodě, jestli mu nic není, pak ale zjistili, že tenhle ten absolutní menis, který má prostě zarožený v konečníku, možná bude aktivní, i když je to 110 let stará munice, a tak evakuovali celou nemocnici a zavolali pyrotechniky. Pak zjistili, že samozřejmě granát není aktivní, takže to bylo v pohodě a odoperovali ho, ta operace samozřejmě taky dopadla dobře. Mimochodem, takovýhle případ se ve Francii už jednou stal, stal se v roce 2022 a řešili ho lékaři dost podobnou situaci, ale tomu pánovi nebylo 24, ale 88, takže Francie očividně má s tímhle už dlouhodobý zkušenosti. Je prostě fakt, že se musel sejít asi chirurg a pyrotechnik na jednom sále, což není úplně běžná věc. A teďka už je Ed Sheeran, Azizas, u nás na Fajnu.

0: Ella Langley, Choosing Texas, která nám zrovna dohrává u nás na Fajnu. Máme 11 hodin 41 minut a my si za chvilku pustíme třeba taky tuhle pecku. Kamarád, Be Mine. Tahle ta songa, která ho vystřelila mezi nejznámější zpěváky. Tam takový fun fact, referent téhle písničky vznikl vlastně absolutním jamováním ve studiu. Nebylo to nic promyšlenýho. Takže good for you. Už za chvíli, na Fajnu.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
3: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
2: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Music. Fine.

Loy, Red Eyes. U nás na Fajnu máme 11 hodin 52 minut. Máme krásnou neděli. A my teďka odcestujeme trošku na sociální sítě, a to konkrétně za streamerem iShow Speed. Kdo ho nezná, tak to je streamer, který se proslavil hlavně tím, že je jeden z nejznámějších a nejlepších streamerů na světě, ale taky tím, že třeba dává různý závody s jinýma streamerama nebo jinýma celebritama, sportovcema hlavně. A taky je hodně známý tím, že má rád Ronalda. A přesně o tom je tenhle příběh. Cristiano Ronaldo mu totiž věnoval svoje zlaté kopačky CR7, ve kterých nastoupil teďka v zápase Portugalsko proti Kolumbii. A to nejsou fakt obyčejný kopačky. Údajně existují jenom dva páry na světě a k těchto těch kopaček, a jeden má teda teďka člověk, který o Ronaldovi mluví víc než jeho máma, což je právě ten iShow Speed, kterým Ronaldo mu je dal. Hodnota těchto těch bot může být až 1 000 000 korun, ale kdyby je jako se rozhodl vydražit, protože z nich ten Ronaldo hrál, tak by to samozřejmě bylo mnohonásobně víc. A já myslím, že to ale v případě Speeda nehrozí, protože on je fakt jako fanatický fanoušek. Já myslím, že kdyby měl možnost, tak si zarámuje i kartáček na zuby od Ronalda. Nicméně, teďka Rule Gale, Pretty on Paper.

0: Remake. Uzuete, ty mi proměníš dech. Poslední dobou jenom kašlu. Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh. Fresh.
0: Fajn. Viesco právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. JISK Scandinavian Sleeping and Living. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
2: Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy?
0: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.

0: Máme přesně 12.00, nám začíná další společná hodinka tady na Fajnu. Doufám, že si užíváte neděli stejně jako já tady s váma ve studiu. A jo, jdeme rovnou na to, za chvilku si řekneme něco o Minecraftu, jako každý víkend. A nebo třeba taky o sportu, protože se toho teďka hodně děje. Takže určitě zůstaňte nalezený, ať vám nic neuteče a let's go. Teďka už ten 4K Golden Mood u nás na Fajnu.
1: Fajn víkend s Kubou.
2: Fajn.

Born with a Broken Heart. To hrálo teďka u nás na Fajnu. Máme 12 hodin, 9 minut, krásnou neděli. A pokud vám rodiče někdy říkali, že Minecraft je ztráta času, tak jim teďka můžete říct, že nemají pravdu. Proč? Protože Univerzita v Silicon Valley nabízí stipendium až 15 000 dolarů ročně studentům, který v Minecraftu získali všech 115 achievementů. Je to real? Dámy a pánové, je to real, prostě. Podle školy totiž ta hra rozvíjí plánování, kreativitu, vytrvalost, schopnost řešit problémy. Prostě jinýma slovama se hodí nejenom ve hře, ale i v životě. To je jejich argument, takže až vás příště někdo obviní, že celý den sedíte jenom u Minecraftu, tak můžete říct, že si vlastně argument. Takže až vás příště někdo obviní, že celý den sedíte jenom u Minecraftu, tak můžete říct, že si vlastně připravujete přihlášku na vysokou.

0: Sia Rehab Unstoppable. To hraje teďka na Fine Rádiu. A máme 12 hodin, 19 minut neděli a my si za chvilku řekneme něco o velkým českým úspěchu, který právě proběhl ve sportu. Tak se těšte. Posloucháte Fine.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport. Yeah.

Jonatus a Dennis Lloyd, Diamonds, to nám hrál právě teďka na Fajnu. Máme 12 hodin, 30 minut a my máme velký český úspěch, nebo český, jedna z nás Češek, jedna naše spoluobčanka slaví velký úspěch, protože vyhrála Wimbledonskou šampionku. Co to znamená, to je tenis, kdyby nikdo nevěděl, a ta slečna se jmenuje Linda Nosková, ovládla historicky první Wimbledon, kde byly jenom Češky, kde hrála proti Karolině Muchový. Je jí 22 let a je to rodačka z Valašského Meziříčí a jde o její vůbec první Grand Slamový titul, takže já jí gratuluju a moc posílám palce nahoru, je to super. Navíc už je to vlastně několikátý Wimbledon, který vyhráli Češi, takže to je skvělá reklama pro náš sport a já jsem moc šťastný, že u toho můžeme být a vidět to. Takže kdo pochyboval, jestli Pokvitový ještě někdo bude, tak jo, je. A teďka už Fastboy a Clock Clock Born Again.

0: Role Model High Hopes 3000. To nám právě dohrává teďka na fajnu. Máme 12 hodin 41 minut, 42 minut. Krásnou neděli, přeju všem posluchačům. A my si za chvilku řekneme něco o fakt zajímavém výletu, který musel mít jeden pán, který letěl s Ryanairem teďka v poslední době. Takže určitě poslouchejte, ať o tenhle ten skvělý příběh nepřijdete, a mezi tím Lady Gaga The Dance. Už za chvíli, na fajnu.
1: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bistra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
2: Tahitské léto v Aquapolis Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
5: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Ale Farben a Graham Candy, She Moves. To hrálo teďka u nás na Fajnu 12 hodin, 51 minut a neděle. A my se teďka podíváme na jeden příběh cestujícího v letu Ryanairu ze Soluně do Německa, který zažili fakt chvíle absolutní hrůzy, protože krátce po startu jim prasklo okýnko v letadle. Jednoho pasažera to začalo vcucovat ven, normálně, regulérně, a podle svědků ho na poslední chvíli zachytila jeho manželka a společně pak mu samozřejmě pomohli i další cestující mezi tím, co se to letadlo vracelo na letiště. Pány v pohodě, utrpěl teda pár lehkých zranění, ale vlastně tam přijeli hnedka lékaři a řekli, že je v dobrej. A odborníci teďka zjišťují, co se vlastně stalo, ale jako pojďme si to říct. Má to dvě roviny. První je zase Ryanair a druhá je hledejte si manželku, která vás prostě zachrání, když padáte z letadla, protože to je podle mě jako, to jsou dobrý měřítka, to jsou dobrý parametry. A všechno teda nakonec dopadlo dobře a myslím si, že z toho mají aspoň zážitek a ještě jedna věc bude teda fakt zajímavá a to bude ten lawsuit, který přijde Ryanairu, ale to už necháme na budoucnost. Co taky můžeme nechat na budoucnost, je tato písnička. Slavíček, Telefon. Už teďka na Fajnu. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: James Up a Sam Harper a Bobby Harvey, Waterfalls, to nám teďka hraje na fajnu. Máme 13.00 a to znamená jediný, že druhá hodinka se končí, se dostala ke konci a my se vrhneme rovnou na tu další.
1: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

Máme 13 hodin, 1 minuta, nám začíná třetí společná hodinka tady u nás na Fajnu. Já doufám, že máte krásnou neděli. My si za chvilku řekneme něco o UFCčku a o tom, jak to tam vypadalo, co se tam teďka dělo, jak zápasy dopadly. Ale ještě předtím si dáme showman, že se why, u nás na Fajnu.

bohužel přetrhal vazy v koleni. Velmi pravděpodobně ještě to není potvrzený. Byl to smutný večer i pro rapera Drakea, který ho asi všichni znáte, který sází na tyhle ty eventy docela velký sumy a nakonec asi sadil 1 milion dolarů, který bohužel prohrál. Ona panuje taková fáma, že na koho si Drake sadí, tak ten prohraje, což se bohužel znova potvrdilo, až už to vlastně není moc vtipný, už to začíná být trošku jako podezřelý, až už je to trošku creepy. Celý to má ještě takovou jako větší ironii a nadsázku, protože vlastně stejný zranění se stalo v jejich prvním zápase dlouhou dobou, když Max měl asi třetí zápas v UFCčku. Tam si Conor taky přetrhal vazy, bohužel, nebo díky tehdy to vyhrál, takže to byl trošku něco jiného, ale otázka je, jak to s tím McGregorem bude teďka. Všichni jsme čekali na velký návrat a bohužel z toho zase nic nebude a vypadá to, že to zranění bude trvat dlouho, takže uvidíme. Conore, každopádně přeju ti, ať se co nejrychlejš uzdravíš a vrátíš se zpátky. Bylo vidět, že jsi z toho hodně zklamaný, takže hlavu vzduru a let's go. A teďka už Hurts and Purple Disco Machine. Wonderful Life. U nás na Fajnu.

0: Kaigo a Konrad, Firestone, to nám právě dohrává teďka na fajnu, máme 13 hodin, 22 minut. A my se za chvilku pustíme třeba takovýhle banger. Dominic Fike, White Keys, tahle pohodová songa, tu za chvilku budete moc slyšet na fajnu. Tahle ta songa si žila hrozně dlouho svým vlastním životem na internetu, nebyla vždycky vlastně nikdy vydaná úplně ve své full verzi, jako ji teďka můžeme slyšet za chvilku. A až na naléhání fanoušku, Dominic Fike vypustil ven. A my mu děkujeme. Už za chvíli na fajnu. Are you ready for this?
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DuBois.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
5: Fajn.
8: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
11: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
12: Já chci hot dog.
13: Já mám chuť na matcha latte.
14: Taky beru hot dog a klid v autě.
11: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
15: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
16: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
18: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
19: Čau, tady Sofian.
20: Ahoj, já jsem Pem Rebit.
18: Posloucháš Fajn Rádio?
20: Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
21: Od pondělí do čtvrtka.
20: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?

0: David Guetta, Icon, Sexy Bitch, to nám hrálo teďka na Fajnu. 13 hodin, 30 minut. A my se půjdeme podívat do digitálního světa trošku. A to je jako, když byste si něco koupili, čekali byste, že vám to zůstane, jenže ne vždycky to tak je. A Sony totiž oznámilo, že od 1. září odstraní z videotek uživatelů PlayStationa víc než 550 filmů a seriálů. Včetně titulů, který si ty lidi zaplatili. Důvodem je vypršení licenční smlouvy. Mezi těma filmama, já nevím, Rambo, Apokalypsa, Paddington, Terminator, takovýhle oldskupecky. A já se prostě zase musím vrátit k té otázce toho digitálního vlastnictví, protože pokud vám může zmizet něco, co jste si koupili, tak vám to asi vlastně nikdy nepatřilo, že jo? A to si myslím, že je v nějakém long runu určitě. Myslím si, že to v budoucnosti bude vnímaný jako nějaká jako velká chyba, kterou jsme jako my, jako uživatelé, dopustili. A myslím si, že je to jako nenažranost asi těch velkých korporací, jako je Sony, Steam a tak dále, ale to se dozvíme až časem, tak nevím. Tak pro uklidnění si zatím dáme Game McRae Revolving Door. Teďka na Fajnu.
1: Fine weekend, Scoobo. We gonna turn up all weekend. Fine.

0: Daniels, On My Way, to nám teďka hraje na fajnu. 13 hodin, 42 minut a my si za chvilku pustíme třeba tohle. One Republic, I Need Your Love. To je kapela vytvořená kolem Ryana Tedera. To je člověk, umělec, který píše songy pro všechny známí zpěváky od Adele, po Taylor Swift, po Beyoncé. Tuhle tu songu prej skládal celý rok a hledal nějaký magický sound, něco, co bude výjimečný a myslím, že se mu to povedlo. Děkujeme ti teda. Už za chvíli, na fajnu.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
6: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Felix Jan, right. Ve 13 hodin 51 minut. A to znamená jediný, přátelé, že náš společný čas se pro dnešek naplnil. My se uslyšíme příští víkend, v sobotu se uslyšíme od 12 do 4, to je taková menší změna, a jinak se uslyšíme zase normálně od 11 do 2 a teďka už se o vás bude starat Kristýna Esposito. Za chviličku. Tak zatím, mějte se, pa, pa, pa.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Trefíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se do...

Ahoj lidi, startuje Fajn Víkend, s váma Kristin, 4 hodky před náma, doufám, že tady se mnou zůstanete ať už chvilku nebo celou dobu a my za chvíli probereme, co se kde dneska děje. Samozřejmě zůstaňte, taky bude skvělý playlist, bude tady Eva Farná, taky tady bude spoustu dalších skvělých lidí, jako je Pink Panther, Zara Larsson, nebo Fastboy, nebo taky Ray, no prostě všechno bude, počkejte na to, teď už Faruko a jeho Pepas.

Vaše Eva Farnáji, Perpetuum Mobile. Posloucháte Fine Weekend. No a my se takhle při neděli pojďme podívat, co se kde dneska děje. Jestli třeba ještě dneska nemáte plán na dnešek a chtěli byste, tak pro vás mám pár tipů, kam vyrazit po Česku. V Praze dneska jede třeba festival Creepy Teepy, který už několik dní ovládá ostrov Štvanice. Je to akce hlavně pro fanoušky alternativní hudby. Čekají vás tam koncerty mladých interpretů, indie kapely a taková ta atmosféra, kde nikdy úplně nevíte, koho novýho objevíte a třeba se ho zařadíte do svého playlistu, takže věřím, že to bude stát za to na Štvanici Creepy Teepy, ještě jednou opakuju. Pokud jste spíš na něco klidnějšího, tak v Mělníku dneska pokračuje Český varhaní festival, takže místo festivalového chaosu vás čeká taková historická atmosféra, historický prostředí, kostel a velká klasická hudba. Věřím, že by to mohlo být taky velice super a milý. Milovníci zvířat by mohli zamířit do Brna, kde na výstavě pokračuje Interkennis, jedna z největších výstav psů tady u nás, kromě stovek psích šampionů. Tam najdete i ukázky, poradny a všechno možný pro pejskaře, takže všichni pejskaři, leďte do Brna. No a večer v Praze třeba koncert metalových legend Overkill v Modrý Opici, nebo taky pokud chcete něco víc v chillu, tak koncert Jamie Marshall's Amplified Acoustic Band v Jazz Doku. Tam můžete taky zavítat, takže dnešní plán je vlastně docela jednoduchý. Buď hudba, psy nebo kultura. Hlavně ven, protože přesně na takový dny si pak v zimě vzpomeneme a budeme litovat, že jsme třeba byli jenom doma. No nic, samozřejmě mě zajímá i co máte vy v plánu, jestli to je třeba něco jiného. 724-634-634. Dejte mi to sem hned vědět, co chystáte, kam jedete, nebo jestli jenom nic neděláte. Dejte mi to všechno vědět. No a my mezi tím jdeme dál. Eminem a Rihanna, Love the Way You Lie. To si dáme právě teď na Fajnu.

0: Pěho Meduza tady u nás na Fajnu při neděli a já jsem se vás ptala, co takhle při neděli máte v plánu, co děláte, co chystáte. No a napsal Tomáš, jedu na sportovní kemp do Krkonoš. OK, to si mega uží. Věřím, že při tady těch vedrech tam by mohlo být trošku lepší ovzduší, takže ti to extrémně přeju. Další zpráva tady anonymní, takže budu ráda za podpis. Ahoj, dneska neděláme nic, byli jsme v McDonaldu a už nebudeme dělat nic. Sleduji teď tvůj stream a hezký den všem ve Fajnu. Je to tak, streamu na TikToku a u toho vysílám. No nic, děkuju za i tvoji zprávu a taky napsal samozřejmě Tomáš, pojedu na kole do Jáchymova a potom do Karlových Varů. Wow, OK, projížďka na kole, love it. Myslím, že je nějaká i Tour de France, tak vlastně to je taková tvoje vlastní Tour de France. Topka, hele, lidi, za malou chvíli si dáme skvělý songy. Gufrau, Marie April, Nezvládám, nebo taky Terry Swims, Mr. No Widow, to všechno, už za malý moment. Tak se na to počkejte, na Fajnu.
1: To nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamu. To nejlepší z TikTok.

0: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bistra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Tohleto byly Gufrau, taky Marie April a jejich Nezvládám. Posloucháte Fajn víkend, s váma Kristin a já mám na vás takovou jednoduchou otázku. Máte doma psa? Tak možná znáte ten zvláštní moment, přijde vám někdo na návštěvu a váš pes najednou začne být úplně jiný. Na někoho skáče radostí, někomu se vyhýbá, na někoho třeba jen tak divně kouká a vy si říkáte, počkej, on ví něco, co já ne prostě. A existuje taková myšlenka, že psi prostě fakt dokážou vycítit člověka mnohem dřív než my sami. Neřešej, jaký má kdo oblečení, kolik má peněz nebo jak působí navenek, spíš reagují na naši náladu, stres nebo to, jak se k ním a ostatním chováme. A teď otázka vlastně pro vás. Myslíte si, že zvířata fakt poznají, jaký jsme? Že dokážou jako odhalit, když se někdo jenom přetvařuje? Protože možná právě psi jsou v tomhle trochu lepší než my. My často dáme na první dojem, že na nějaký vzhled, na to, jak někdo mluví, jak se prezentuje. Ale pes, ten vás neřeší prostě podle toho Instagramu, ani podle toho, jak se snažíte vypadat před ostatníma. Prostě přijde, očuchá vás a udělá si vlastní názor. No nic, hele, my jdeme dál. Fast Boy Raft nás čeká a taky nás čeká třeba Martin Garrix. Tohle všechno právě teď na Fajnu.
1: Největší hity každý den. Vždycky hot,

0: David Kushner, jeho Daylight, to nám dohrálo právě teď. Posloucháte Fajn, 14.44 aktuální čas, no a známe to, Instagram. No a on možná teďka přijde o funkci, kvůli kterým na něm trávíme hodiny. Je to dobře, je to špatně, to si pokecáme o tom za malou chvíli. No a mezi tím si dáme skvělý bangry, bude tady třeba Taylor Swift, nebo taky Chemical Brothers, všechno bude za malou chvíli, tak se na to počkejte, na Fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com. Yeah.

Naše hvězda Next Generation Rugale a její teďka absolutní hit Wishful Thinker je u nás na Fajnu. No a potomhle se možná na svůj Instagram podíváte úplně jinak. Evropská unie teďka tlačí na Metu, aby upravila některé funkce na Instagramu a Facebooku, ne proto, že by teda byly nebezpečný sami o sobě, ale protože jsou navržený tak dobře, že nás na těch aplikacích drží mnohem déle, než jsme původně chtěli. Já mám pocit, že tohle zná úplně každý. Řeknete si, mrknu na Reelsko na 2 minutky a najednou zvednete oči a zjistíte, že uběhla skoro hodina. Ani nevíte jak. A teďka nejde o to, jestli je Instagram dobrý nebo špatný, jo, spíš o tom. Jestli máme ještě my pod kontrolou ten telefon, nebo telefon má pod kontrolou nás, nebo spíš ty sociální sítě. Protože kolikrát se stěžujeme, že nic nestíháme, ale pak nám půl večera zmizí mezi videama lidí, který vlastně ani neznáme. Tak schválně, jakoby je to dobře, není to dobře, toť otázka. Já si myslím, že to jako vlastně správně je. Sice možná už tam nevidíme tolik věcí, kterým my chceme, ale zároveň nám to konečně nebude tak otravovat život. Teď už Sofian Mešmeš, který taky o těch sociálních sítích, hodám si možnosti, mluví, a jeho hvězdy. Pojďme na to právě teď.

0: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Fajn. Vždycky hot.
4: Vždycky fresh.
3: Fajn. Fajn víkend.
5: Kristin Esposito.
6: Ahoj lidi, druhá hodinka je na svém startu. Posloucháte Fajn, 15.01 aktuální čas, no a my se jdem zase pobavit o reality shows. Máte se na co těšit, za chvíli to všechno probereme, zdrbneme a mezi tím si dáme skvělý songy. Bude tady Olivia Rodrigo, bude tady Regard a taky teď už Ava Max a Ace Perfect, která nám tady otevře tu druhou hoďku. Tak pojďme na to, na Fajnu.

Lady nám dohrálo právě teď u nás na Fajnu 15.10. No a čím je Fajn známý, kromě toho, že řešíme spoustu zajímavých a důležitých věcí, řešíme i reality shows. Konkrétně jednu jménem Are You The One Československo a máme k ní i spojený podcast Posedlí Are You The One. Vlastně ho vlastně Kristýnka s Albertem, moderujou ho, hádej se, probíhají tam různý války, taky drbíky. Věřím, že by vás to mohlo bavit, pokud sledujete reality show, konkrétně Are You The One. No a řeší tam všechno, co je vlastně důležitý. Na Instagramu, vždycky, kde jsme jako Fajn Radio, jsou jako takový sledovačky, kde to můžete sledovat, jak na to reagujou. No a na YouTube je potom taková větší drbárna, kolem 30 minut. Věřím, že to užijete, na YouTube jsme stejně jako na Instagramu, jako Fajn Radio. Tak tam rozhodně běžte, mrkněte na to, zdrbněte to třeba v komentářích s náma. Budeme za to rádi. No a my zase jdeme dál, teď už další skvělý songy. Justin Bieber nebo teď už Olivia Rodrigo, Drop Dead na Fajnu.

0: Calypso je DJ Fresh. A jeho Gold Dust tady u nás při neděli na Fajnu. No a jeden Čech se rozhodl procestovat přes 3 500 kilometrů s jedním jediným eurem v kapse. Vlastně mi na tom nepřijde nejšílenější ani to euro, ale celkově ten fakt za chvíli tohle z toho prořešíme ještě mnohem víc. Taky samozřejmě budeme řešit, co kdyby vy jste chtěli si splnit nějakou jednu šílenou výzvu, co by to bylo, tak rozhodně vydržte. A za chvíli taky třeba Weekend nebo Lady Gaga. Všechno bude za malou chvíli na Fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe

0: Frühstücksgeflash.
1: Fein. Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let. All the hits.

Teď to byl The Weeknd In Your Eyes, posloucháte Fajn 15.31. No a lidi, největší bohatství na cestách možná nejsou peníze, ale odvaha. Český streamer Luze Rovina se vydal z Paříže až do Istanbulu přes 3 500 kilometrů a začíná s 1 eurem. Jasně, zní to jako taková ta internetová výzva, ale když jsem nad tím přemýšlela, vlastně mě na tom nejvíc baví to, že my dneska často odkládáme věci, protože čekáme na nějakou ideální chvíli. Až bude víc peněz, až bude víc času, až bude lepší období, jenže někdo prostě vezme baťoch 1 euro a řekne, prostě jdu. Neříkám, že bych jako doporučila vyrazit přes půlku Evropy bez peněz, to fakt ne. Ale možná je fajn si připomenout, že někdy nás nezastaví třeba peněženka. Zastaví nás spíš ten strach z toho začít. Tak schválně, kdybyste mohli zítra splnit jednu bláznivou nějakou úplně šílenou výzvu, bez toho, co, aby vás cokoliv brzdilo, třeba peníze, co by to bylo? 724 634 634 pište a my si půjdeme dát další songy. Teď už Leony, Don't Worry, na Fajnu.

0: Tohle to byla Tame Impala, taky Jenny, její Dracula. Posloucháte Fajn Víkend s váma pořád Kristen a řešili jsme výzvy, šílený výzvy. Kdybyste mohli si za den na den splnit nějakou šílenou výzvu, aniž by vás cokoliv brzdilo, co by to bylo? No a napsal Kuba, ahoj Kristin, tak za mě je jednou můj sen dojet autem až na Island. Prostě sednout a je tak někdy časem možná. Ale to je přesně ono, jednou, žádný jednou, teď to musíš udělat. Jsou prázdniny, nechápu, ne všichni mají tu možnost, jo, existuje furt práce. Ale věřím, držím palce, ať se ti to splní. My jdeme samozřejmě zase dál za chvíli, tady bude totiž Zara Larsson, nebo taky Michael Jackson, Beat It. To už do pár minutek, tak se na to počkejte. Na fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

toho byl Kelic, taky Lauf, jejich Tied Up, posloucháte Fajn Víkend, no a my tady máme New Music Friday Recap. Co to znamená? Pojďme se shrnout prostě ty nejnovější novinky, co jsou dle mýho názoru největší pecky, nebudu to zdržovat. Let's go! Tohle to je naše Anita Xová a její novej song Honey, Honey. By the way, dneska v 6 hodin vychází k tomuhle skvělému songu i klip. Takže rozhodně čekujte její YouTube channel, kde je rozhodně jako Anet X. Víme. Hele, I love it, dávám tomu 8, krásných 8 z 10. Jdeme dál. Tohle to je Beyoncé, která dost navařila. Song, který je ale navařený už pár let. Takže jak se říká ze šuplíku, její Morning Dew Dong konečně vyšel. Takových 7,5 z 10 za mě, no a máme tady ještě jeden skvělej banger. Golden Trio v podobě Under My Pillow, Sofiana Mežmeže a Matthew. A jejich 2020 Vision, neboli 2020 Vize. Tohle to je za mě velice povedený song. Takže si ho koukejte taky hodit do playlistu. Za mě krásných 2,5 z 10. A to je za mě pro teď všechno. My jedeme dál naše další skvělý songy právě teď. The Second Voice, Let Me Be. Na fajnu.

0: Sorry, the second voice. Let me be. Yeah, okay. Ten nám uzavírá druhou hoďku a my jsme přesně v půlce. Ještě dvě hoďky nás čekají, tak rozumně vydržte. A za chvíli se tady zase slyšíme na fajnu.
1: To nejlepší z hitparád.

0: Fajn víkend s Kristin, třetí hoďka před náma. No a lidi, venku to zase docela jede bomby. Zase začínají být vedra a my to musíme nějak vyřešit. Takhle, v Japonsku už to vyřešili. Já vám to za malou chvíli prozradím a třeba k tomu inspiruju nějaký lidi, kteří mají za to zodpovědnost a který by to tady dokázali vytvořit. O tom probereme, o tom pokecáme za malou chvíli, ale mezi tím si dáme rozhodně skvělý bangry.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
0: Beberexa, Faithless, to nás čeká za malou chvíli. Teď už ale Jason Derulo. Je to tak. Take your dancing na Fajn.

Dozier. Jeho Nobody's Soldier. Posloucháte Fajn. Fajn víkend s Kristin. Pojďme se říct na rovinu, vedra jsou čím dál větší problém a jedno město přišlo s řešením, který vypadá skoro jako obří klimatizace po celý ulici. V některých čínských městech začaly během extrémních veder rozprašovat jemnou vodu, takovou jako vodní mlhu, ze střech budov. Díky tomu dokážou ochladit okolí o několik stupňů a navíc spotřebují mnohem míň energie než klasický chlazení. Jako víte co, mně vlastně nepřijde nejzajímavější to, že to dělá Čína, ale to, že podobný nápady možná budeme jednou potřebovat úplně všichni. Posledních pár let jsou léta čím dál teplejší, protože prostě klimatická krize furt tady je. Když jdete přes třeba rozpálený centrum města, asfalt, sála, prostě lavičky pálej, obzvlášť tady v Praze, to je občas šílený. A člověk hledá každý kousek stínu a pokud klimatická krize bude pokračovat, možná už prostě nebude stačit jenom vysazovat stromy nebo zapnout klimatizaci. Možná budou města muset fakt vymýšlet úplně nový způsoby, jak se ochladit. A jestli tohle funguje a ještě šetří energii, možná je to nějaká investice, která dává smysl už teď, náš teda za 10 let. Takže kdyby někdo, kdybyste třeba věděli o někom nebo posloucháte někdo, kdo to můžete zařídit, někde zmínit prostě, aby se něco takového začalo vystavovat, tak prostě na střeše, jo, a aby to tak jako rozprašovalo se do ovzduší.

0: Sleduj Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzavek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
4: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
0: Nejnovější trendy a momenty, který musí

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: This Walls se nám dohrálo právě teď u nás na Fajnu při neděli. No a já jsem si teďka uvědomila jednu takovou jako zvláštní věc. Kolik věcí vlastně děláme jenom proto, že máme pocit, že se to prostě má. Ani moc nad tím nepřemýšlíme. Třeba taková jako random, taky random příklad. Když se někdo zeptá, jak se máš, tak v 9 případech z 10 automaticky řekneme dobrý. I když jsme třeba vůbec dobrý den neměli. Nebo když třeba odcházíte z obchodu, bez nákupu, bez ničeho, přitom jste tam nic nenašli, ale stejně máte takový ten zvláštní pocit, že byste si aspoň něco měli koupit, aby to nevypadalo divně. Já třeba vždycky říkám třeba dobrou chuť, jo, asi jako všichni. I když si ten člověk zrovna ukousl sousto a stejně mě přes něj třeba ani neslyšel, anebo mu to je úplně jedno a nepotřebuje popřát dobrou chuť, protože mu to prostě chutná, tak to je. Nebo když někam přijdu o 2 minuty později, tak radši třeba čekám za rohem, protože nechce být moc brzy. Přitom by to většině lidí bylo úplně jedno. Vidíte se v tom, já věřím, že jo. Je zvláštní, kolik vlastně podobných maličkostí máme takhle jako nastavených všichni. Nikdo nám je pořádně nevysvětlil, ale stejně je děláme, protože máme prostě pocit, že se to tak prostě má dělat. Tak mě vlastně zajímá jedna věc, jakou úplně obyčejnou věc děláte jenom proto, že si myslíte, že se to prostě má. Schválně mi napište 724-634-634, jestli taky máte nějaký svůj malej společenský autopilot. Jsem zvědavá, co z toho vznikne, za chvíli si to tady přečteme a vypište, my jdeme dál. Teď už skvělej banger Mark Ronson, taky Bruno Mars a jich Uptown Funk na Fajnu.
1: Hudba, kterou nemusíš hledat. Vypni výběr, zapni Fajn.

0: Johansson, Bruno Mars, jejich Uptown Funk dohrál právě teď u nás na Fajnu. 16.41 aktuální čas a řešíme úplně jednoduchou věc. Jsou takový ty věci, co všichni děláme, jenom protože si myslíme, že se to má, přitom to vůbec jako běžný není, nebo běžný. Ono to je běžný, my to děláme běžně, ale vlastně bychom vůbec nemuseli. Petr napsal, ahoj, takže jsem se samozřejmě psala, už předbíhám, takže jsem se samozřejmě ptala, co vy takovýho máte na autopilota. A napsal právě Petr, ahoj, mladším cizím lidem vždy vykám a jsem slušný. Ale to si myslím, že je docela samozřejmost. To si myslím, že je zrovna dobře. Pojďme na další odpovědi. Taky napsala Kačka, ahoj, když mi někdo řekne, jako poděkuje. Počkat, tady jsem se v této zprávě zamotala. Prostě když říkám, že není zač, tak to tak nemyslím, protože třeba je zač. Jo, no, to je pravda. Když jako my říkáme není zač, tak třeba je zač, ale my řekneme prostě není zač. Taky přišla ještě jedna zpráva, v obchodě obejdu ještě jedno kolečko mezi regálama, když odcházím s prázdnou, přijde mi trapný, odejde hned, aby se nikdo nemyslel, že jsem tam přišel zbytečně. Yes, to je mega real. No, tak ještě přišla teďka jedna zpráva a ta je od Aničky. Ahoj, když jdu po přechodu, přidám do kroku, nikdo po mně nechce běžet, ale stejně mám pocit, že bych měla. To je taky mega real. Hele, děkuju za všechny vaše zprávy, jste úplně skvělí a my jdeme dál. Za to vám pouštím třeba Sombra, nebo taky Safoukese, Elevate, to všechno už za malý moment. Na Fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
6: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

One Republic, Need Your Love. Posloucháte Fajn Víkend. Lidi, kolikrát jste už v životě stáli před třeba nějakým rozhodnutím, u kterého jste si říkali, co když udělám špatný krok, ať už je to škola, práce, vztah nebo něco úplně jiného. Někdy máme prostě pocit, že jedna volba nám může změnit celý život, ať už dobrým nebo špatným. A přesně tenhle pocit zachytila ve svém novém songu mladá zpěvačka Bea K. Song se jmenuje Hard Decisions, tohle je on. It's called the Hard Decisions. Hard Decisions neboli taky těžká rozhodnutí. Prý vznikl z období, kdy sama řešila velkou otázku, a to kam dál po základní škole a jestli se vydat naplno hudební cestou. Protože sice tahle ta holčina je velice talentovaná, ale teprve je 15 let taky. Mně se to extrémně líbí a možná právě proto i ten song funguje, protože každý z nás prostě někdy řeší, jestli dělá správnou věc, nebo jestli se rozhoduje špatným směrem nebo správným směrem, jestli nesklame ostatní. Já si myslím, že se Bea rozhodla výborně, no a vy rozhodně song Hard Decisions přidejte do svého playlistu. No nic, my už jdeme dál, teď už zase náš playlist a bude to Franta Prachař, Gufrau a jejich resuscitace. Fajn, hudba, kterou

0: 5, jeho White Keys. Nám uzavírá i třetí společnou hodinku na Fajnu. Ještě jedna nás čeká, tak rozhodně nikam neodcházejte a za malý moment se slyšíme zase na Fajnu.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
5: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: právě teď na fajnradio.cz. Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
1: Kristin Esposito.
0: Fajn.
2: Čauky lidi, startuje čtvrtá, taky poslední hodinka Fajn víkendu s Kristin. 17.01, teď už 17.02, aktuální čas. No a lidi, některé pravdy je možná lepší nikdy nezjistit. Jeden pár o tom ví svoje a jejich příběh teďka obletěl úplně celý internet. Za chvíli to tady na Fajnu probereme, tak vydržte, mezi tím si dáme pak skvělý bangery. Bude tady Flo, bude tady Giant Rocks, taky Taylor Swift a spoustu dalšího. Ale odstartuje to Miles Smith, jeho Nice to Meet You právě teď na Fajnu.
0: Fajn.

0: Flo Leak It u nás na Fajnu, 17.12. to je aktuální čas, no a existují chvíle, které nám během pár minut úplně změní celý život. Tenhle příběh je přesně o tom, dva muži spolu několik tvořili prostě pár, plánovali společnou budoucnost a až test DNA odhalil, že jsou biologičtí bratři. Jeden z nich byl jako dítě adoptovaný a o svý biologický rodině vůbec nevěděl. Jak strašně jako samozřejmě nám přijde, že známe svůj vlastní příběh, že víme, odkud jsme, kdo je naše rodina, jak jsme se sem dostali. A pak se může stát jedna jediná věc, která všechno, čemu jste celý život věřili, otočí život na ruby, čímž jako teďka neříkám, že jsme teďka všichni adoptovaní, jo, a že, no, chápeme se, takhle to nemyslím, ale že člověk si vlastně jako uvědomuje, že některé věci bereme jako jistotu, přitom je máme jen proto, že jsme třeba měli štěstí. Jsem vlastně zvědavá, jak to vidíte vy. Představte si, že byste byli v té kůži, chtěli byste o sobě znát úplně celou pravdu za každou cenu, i kdyby vám to mohlo jako takhle změnit život. 724-634-634, určitě mi to dejte vědět. Svůj názor, 724-634-634, ještě jednou. No a my mezi tím půjdeme na další skvělý songy. Bude tady Shade, Trampoline, nebo teď už Jan Rocks, One Back. Na Fajnu.
1: Neřeš playlist, žij léto.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Vegetable Show s jeho Love Tonight. Posloucháte Fajn Víkend s Kristin. No a narazila jsem na příběh ženy, která zrušila první rande jenom proto, že se jí nelíbila restaurace, kterou ten týpek vybral. Ne proto, že by byl protivnej, ne proto, že přišel pozdě, ale protože neměla ta restaurace bílý ubrusy, nebyla dost luxusní a nepřijelo pro ní auto s řidičem. No, ano, to byly její podmínky na první zkoušku. Internet se samozřejmě teďka rozdělil na dva tábory. Jedni říkají, má právo mít své standardy. A druzí, jako ten kluk právě ušetřil několik měsíců svého života. A já si ale říkám, jestli dneska vybíráme jako partnera podle restaurace, tak se bojím dne, kdy někdo zruší svatbu, protože ženich rezervoval třeba

máš špatnou cukrárnu, co já vím. No. Takže jestli se dneska, jestli jste dneska pozvali někoho na rande a on odmítl, hele, třeba to vůbec, ale vůbec nejste vy, třeba jenom prostě nikde neměli, já nevím, lanýžový hranolky, nebo... Hele, berte to jako pak morální ponaučení, jo? Na prvním rande si radši neberte kytku, prostě vemte spíš nějaký QR kód.

je Billy Barman, taky Ben Kristovoj, Sabotáž, posloucháte Fajn, máme 17.39 a to znamená, že se pomalu, ale jistě blížíme ke konci, ale ještě předtím tenhle skvělý banger.

kafárna a její perpetuum mobile. To si dáme za malou chvíli. Tak si na to rozhodně počkejte, protože za chvíli tenhle skvělý song tady na Fajnu. Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
9: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
10: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
9: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
11: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Pink Panthers, taky Zara Larsson, jejich Stateside, to nám dohrálo právě teď u nás na Fajnu. 17.48 a to znamená, že jsme na konci našeho vysílání. Děkuji, že jste tady se mnou dneska byli, ať už jste tady byli celou dobu nebo jenom chvilku. Fakt extrémně díky moc i za vaše zprávy a všechno. My se speciálně slyšíme i zítra, protože tady s náma nebude Aja, budu tu já od 9 do 1, tak vás zase moc ráda tady, ne že uslyším, ale doufám, že se tady prostě uslyšíme společně. No a teďka už na závěrom, Tate McRae, Just Keep Watching, to vám posílám a mějte se krásně. Ahoj.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Hernaudětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

0: slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: rádi Fajn.
1: Fajn. Některé věci se do rádia nevejdou.
0: Naštěstí existuje internet.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Fajn. Tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
1: Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy?
0: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

0: Magic. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let. Yeah.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Slyšíme to dřív. Fajn. Neřeš playlist, žij léto. Fajn. Vždycky fresh. Fajn. Are you ready for this? Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
1: Please welcome
0: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
3: Prodigy. Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
4: Hey, I'm Gracie DeBons.
5: It's Olivia Rodrigo. Hi, we're
3: Blackpink. Welcome to the show.
0: Jo, dáváme ti na ně lístky.
4: Fajn. Vždycky, ho?
0: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
4: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
0: Sleduj nás na našich sociálních sítích.
4: Fajn.
0: Vždycky hot.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: lásky vláčem.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoskola.cz a jedeš fest.

0: létě nechceš řešit, co si pustit.
1: Fajn. Hudba, kterou nemusíš hledat. Summer
0: Sun. Fajn. Největší hity, nejlepší momenty. Teď i na Soul Sauce.

0: Zapni fajn.
1: Fajn.
0: Yeah, yeah. Fajn má svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh. Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoskola.cz a jedeš fest.